Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domé Aládžia. Užijte si to.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodali za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio.
2: Yes.

0: Sledujeme, co se děje. Další zprávy jsou tady. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci budou, ale až příští rok. Během příprav se totiž zjistilo, že je potřeba opravit šachtu Arionovy kašny. Právě na ní mají být napojené technologie nového mlžítkového systému. Proto se oba projekty spojí. Oprava Arionky a vybudování mlžítek v Olomouci tak proběhnou v roce 2027.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči v Přerově, zbystřete. Od 9. do 29. července vás čeká úplná uzavírka frekventované Komenského ulice. Před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí se totiž bude opravovat vodovod, takže tudy po celé 3 týdny vůbec neprojedete. Raději se proto tomuto úseku vyhněte a s předstihem si naplánujte objízdnou trasu. Obyvatelé Postřelmůvku na Šumpersku si teď mohou nakoupit třeba v 5 ráno nebo v 11 večer, a to všech 7 dní v týdnu. Družstvo Coop Konzum tam totiž otevřelo z brusu novou automatizovanou prodejnu bez obsluhy. Podobných moderních obchodů by navíc mělo v našem regionu už brzy rychle přibývat.
1: Sport.
0: Český tenis zažívá historický úspěch na Wimbledonu. Po 12 letech má v semifinále dvouhry hned 2 zástupkyně. Ke Karolíně Muchové se ve středu odpoledne přidala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Elis Mertensovou ve 2 setech. Obě Češky nastoupí k semifinálovým zápasům ve čtvrtek na centrálním kurtu a pokud uspějí, potkají se v sobotu v čistě českém finále.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás převážně slunečný den, i když bude o něco chladněji. Obloha bude jasná až polojasná, jen odpoledne se přechodně vytvoří trochu víc mraků a na horách se může objevit i slabá přeháňka. Nejvyšší teploty se zastaví mezi 21 a 25 stupni. Na horách naměříme 13 až 17 stupňů. Ráno a večer bude foukat jen slabý vítr, přes den mírný severozápadní. Biozátěž bude na svém nejlepším stupni.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

máte vynikající energii a nic vás nezastaví, býci, vy už brzy dorazíte do svého cíle. Blíženci, vedete si přímo skvěle, zvládáte všechno. Raci, báječná zpráva, celkově se těšíte dobrému zdraví. Lvi, zkuste využít každou šanci, která se vám naskytne. Pany, vemte si ponaučení z nových situací. Váhy, měli byste si zajistit pohodovější vztahy. Štíři, nejenom doma všechno klape podle plánu. Střelci, jste v klidu a s nikým se nechcete hádat. Kozorozi, budete mít tendenci zasnít se a na nic nemyslet. Vodnáři, jakákoliv změna pomůže zlepšit váš osobní život. A co my ryby, pokud nechceme trhat rekordy, tak můžeme úplně v pohodě zpomalit.

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to tak jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrávám stupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
6: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen.
0: Top.

0: Vaškem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Rádio Hana.
3: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za štěstí.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto týdne v moravských kinech. Za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Tento premiérový týden není pestrý na počet nových filmů a hlavně to ani není potřeba. Jednak stále táhnou tituly týdnů předchozích, jako například Mimoni a Monstra, Odvážná Vajana nebo Po večerce, ale hlavně tento týden uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Chci, aby si vybrala mě.
2: Protože je tento týden taková one film show, povím vám k Odyssee i režisérovi několik zajímavostí. Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Zaprvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odyssey platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
5: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto prázdninového týdne v moravských kinech a spoustu super zajímavostí odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Radku, díky.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Vaše akce
6: do našeho éteru.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
6: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
6: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
6: do našeho éteru.
0: Rádio Haná. Partner nejlepších akcí v regionu. Rádio Haná.
6: Jsme online na

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás převážně slunečný den, i když bude o něco chladněji. Obloha bude jasná až polojasná, jen odpoledne se přechodně vytvoří trochu víc mraků a na horách se může objevit i slabá přeháňka. Nejvyšší teploty se zastaví mezi 21 a 25 stupni. Na horách naměříme 13 až 17 stupňů. Ráno a večer bude foukat jen slabý vítr, přes den mírný severozápadní. Biozátěž bude na svém nejlepším stupni.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, máte vynikající energii a nic vás nezastaví. Býci, vy už brzy dorazíte do svého cíle. Blíženci, vedete si přímo skvěle, zvládáte všechno. Raci, báječná zpráva, celkově se těšíte dobrému zdraví. Lvi, zkuste využít každou šanci, která se vám naskytne. Pany, vemte si ponaučení z nových situací. Váhy, měli byste si zajistit pohodovější vztahy. Štíři, nejenom doma, všechno klape podle plánu. Střelci, jste v klidu a s nikým se nechcete hádat. Kozorozi, budete mít tendenci zasnít se a na nic nemyslet. Vodnáři, jakákoliv změna pomůže zlepšit váš osobní život. A co my ryby? Pokud nechceme trhat rekordy, tak můžeme úplně v pohodě zpomalit.
0: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Kemp Pádlo Morava a Rádio Hana uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
7: A my budeme tancovat, až do samého rána.
6: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší

0: dneska čekáme na dnešní ranní soutěžní song italského léta. Bude se jmenovat Come Mai. Jakmile tohle uslyšíte v našem vysílání, volejte studio a vyhrajete balík pravé italské kávy. Aktuální zprávy, počasí, doprava pro vás právě teď.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sledujeme, co se děje. Další zprávy jsou tady. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci budou, ale až příští rok. Během příprav se totiž zjistilo, že je potřeba opravit šachtu Arionovy kašny. Právě na ní mají být napojené technologie nového mlžítkového systému. Proto se oba projekty spojí. Oprava Arionky a vybudování mlžítek v Olomouci tak proběhnou v roce 2027.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Přerově, zbystřete. Od 9. do 29. července vás čeká úplná uzavírka frekventované Komenského ulice. Před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí se totiž bude opravovat vodovod, takže tudy po celé 3 týdny vůbec neprojedete. Raději se proto tomuto úseku vyhněte a s předstihem si naplánujte objízdnou trasu. Obyvatelé Postřelmůvku na Šumpersku si teď mohou nakoupit třeba v 5 ráno nebo v 11 večer, a to všech 7 dní v týdnu. Družstvo Coop Konzum tam totiž otevřelo z brusu novou automatizovanou prodejnu bez obsluhy. Podobných moderních obchodů by navíc mělo v našem regionu už brzy rychle přibývat.
1: Sport.
3: Český tenis zažívá historický úspěch na Wimbledonu. Po 12 letech má v semifinále dvouhry hned 2 zástupkyně. Ke Karolíně Muchové se ve středu odpoledne přidala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Elis Mertensovou ve 2 setech. Obě Češky nastoupí k semifinálovým zápasům ve čtvrtek na centrálním kurtu a pokud uspějí, potkají se v sobotu v čistě českém finále.

0: Leto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás převážně slunečný den, i když bude o něco chladněji. Obloha bude jasná až polojasná, jen odpoledne se přechodně vytvoří trochu víc mraků a na horách se může objevit i slabá přehánka. Nejvyšší teploty se zastaví mezi 21 a 25 stupni. Na horách naměříme 13 až 17 stupňů. Ráno a večer bude foukat jen slabý vítr, přes den mírný severozápadní. Biozátěž bude na svém nejlepším stupni.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonická nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: FM a pokud čistě náhodou úsměv na tváři nemáte, tak my vám ho vykouzlíme našimi hity a dobrou náladou. Také ve čtvrtek 9. července budeme vaši nejlepší parťáci, posloucháte své letní rádio Hana. Je 6 hodin 11 minut, s kolegy jsme už pro vás připravili přehled dnešního kalendária a po čtvrt na 7 se s Forrestem Gumpem proběhneme po Karlově mostě. Buďte u toho a mějte super čtvrtek.
1: Ráno je top! Rádio Hana!

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr. Come on, yeah.

0: Ace of Base nebo taky Sabrina Carpenter. Přijeme dobré ráno s těmito hvězdami se v ranním playlistu Radio Hana. Potkáme už za pár vteřin. Je 6 hodin 18 minut. Slíbili jsme to nejlepší z dnešního kalendária a sliby se mají plnit.
1: Radio Hana kalendárium.
0: Máme čtvrtek 9. července, narozeniny slaví porotce soutěže Československo má talent Jaroslávik a kulatou 70 má hollywoodská legenda Tom Hanks alias Forrest Gump.
2: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
3: A co je mi do toho?
0: A s Forrestem se symbolicky proběhneme i po pražském Karlově mostě. Právě dnes, totiž v roce 1357, minutu po půl šesté ráno, pokládá císař Karel IV. Jeho základní stavební kámen. Jedno z nejznámějších míst Česka tak slaví svůj velký den a svátek má každá Drahoslava a Drahuše. Přejeme všechno nejlepší a hodně čtvrtečních úspěchů. Je 9. července.
1: Radio Hana kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Radio Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: kdekoliv na světě online přes Radio Haná.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u...

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Lodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Tady je Rádio Haná. Hezké ráno.

0: to Sabrina Carpenter, léto to je i sluníčko, koupání, výlety, tábory, chalupy a nebo prázdninové hity od Rádia Hana, Shakespeare's Sister a taky Olga Lounová. Bude hrát už za chvilku všem fanouškům nových filmů. Od dneška, tedy od čtvrtka 9. července, do moravských kin přichází jedna hlavní filmová mega novinka. Je to Odyssea režiséra Christophera Nolana. S našimi filmovými experty si ji představíme už po 6:30. Poslouchejte dál. A teď v 6:30 ranní doprava i počasí Rádia Hana. Čtvrteční ráno v Olomouci, Boskovicích, ve Svitavách i v Hranicích nabízí ranní teploty kolem 13 stupňů, přes den slunečno, jasno anebo polojasno a teploty 23 až 26.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Mohelnická pro vás právě teď. V Olomouci je kvůli opravám uzavřena křižovatka na náměstí Hrdinů Uspěj. Objíždíme to přes Krapkovou kolem Ušáku, kolem Namira a přes Hejnajsku kolem zimního stadionu. Také pozor na odstavený nákladák na výjezdu z Mohelnice na Moravskou Třebovou za Podolím. A silničáři dneska od 7 hodiny do 9:30 mají v plánu čistit dálnici z Prostějova na Olomouc. Dávěme na ně pozor na 33. kilometrů u Olšan.

0: Znáte někoho, kdo má tento měsíc na rozky? Označte, popřejte a my ho pozdravíme, popřejeme. Tohleto jednoduché zadání vás dneska tady ve čtvrtek ráno čeká na Facebooku Rádia Haná. Činíte se naprosto úžasně a děkujeme za to. V narozeninové gratulanty se spolu proměníme po 6:45. A teď 7 minut po 6:30 oslavence zveme do kina.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto týdne v moravských kinech. Za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Tento premiérový týden není pestrý na počet nových filmů a hlavně to ani není potřeba. Jednak stále táhnou tituly týdnů předchozích, jako například Mimoni a Monstra, Odvážná Vajana nebo Povečerce, ale hlavně tento týden uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Chci, aby sis vybrala mě.
2: Protože je tento týden taková one film show, povím vám k Odyssea i režisérovi několik zajímavostí. Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odyssey platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
5: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
0: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto prázdninového týdne v moravských kinech a spoustu super zajímavostí odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Radku, díky.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Posloucháte Rádio Haná. Hezké ráno. You got it.

Všechny rádiové cesty ve čtvrtek ráno vedou k rádiu Hana a patříme k sobě i 9. července. To se na nás z nebe dnes bude usmívat sluníčko, na obloze jasno anebo polojasno. Na severu, na severovýchodě jen místy oblačno, teploty do 26 stupňů Celsia, to je dnešní předpověď. 3:45. Svátek slaví Drahoslava i Drahuše a na Facebooku Rádia Hana spolu děláme radost dalším červencovým oslavencům. Znáte někoho, kdo má tento měsíc narosky? Dejte nám o nich echo a my s radostí popřejeme. Lída přes Facebook Rádia Hana posílá velkou gratulaci své vnučce Zouince. 7. července oslavila 10. narosky. Danča hlásí, že na konci tohoto měsíce oslaví narosky ona i její kamarádka Janka. Marťa včera oslavila kulaté 50. A Katarinka posílá nádherné přání své mamince, dneska slaví 70. narosky, vzkazuje: moc tě miluju. Vám všem fantastické narozeniny, ať je dnešek úžasný, stejně jako další prázdninové hity Rádia Hana. Ptáme se celé ráno, taky znáte někoho, kdo se narodil v červenci? Dejte nám o něm vědět. Hezké ráno, jsme Hana.

0: Prázdninové rádio Haná je také ve čtvrtek ráno 9. července stvořeno pro vaši pohodu. Děkujeme, že nás posloucháte. Hrajeme domů, do práce, do auta, na tábory, na chatu. Nebo třeba na wellness pobyt, který jste si konečně koupili, zasloužíte si ho, odpočívejte. A mějte s námi dál pohodové ráno.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po 7. hodině zahrajeme Morandy. Do našich uší Eva Farná.
2: Mám prostě od pámbička buky jako skříň.
0: A pokračuje italské léto na Hané. Pokud se ptáte, jaký je dnešní ranní vítězný song, po kterém rychle volat do studia, je to tento. Jmenuje se Come Mai. Jakmile ho kdykoliv do 9. hodiny uslyšíte, volejte Radio Haná, naši studiovou linku, a vyhrajete jednak balík pravé italské kávy a také budete ve hře o luxusní zájezd do italského Bergama. Více o italském létě na webu radiohana.cz, teď zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
4: Vysíláme další nové zprávy pro čtvrtek 9. červenec. Poslechněte si novinky z našeho kraje i z celé země. Dobrá zpráva pro rodiny. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc na celkových 400 tisíc korun. Vládní novelu už hladce schválila sněmovna, když pro ni zvedlo ruku 158 ze 162 přítomných poslanců. Poslanci sice odmítli automatické zvyšování této dávky, ale samotný návrh teď už míří k finálnímu posouzení do Senátu. Řidiči v Přerově, obrňte se trpělivostí, čekají nás totiž další dopravní komplikace. Ode dneška se úplně uzavírá část frekventované Komenského ulice, a to kvůli rozsáhlé rekonstrukci vodovodního řadu. Připravte se tak na další zdržení, která doplní už stávající uzavírky v předmostí a na nábřeží. Vláda Andreje Babiše dnes bude bilancovat a vyhodnotí, jak se jí v první polovině letošního roku dařilo plnit programové prohlášení. Ministři k tomu měli za úkol připravit materiály za své úřady už ke 30. Brzy se tak dozvíme, jaké vysvědčení si vládní kabinet vlastně vystaví.
1: Sport.
4: V Olšanech u Prostějova se konal první ročník fotbalové soutěže Penaltový král, který přilákal i takové hvězdy, jako jsou Pavel Horvát, Roman Hubník nebo Lovec Kalkulátor. I přes tuto zvučnou konkurenci si ale přesnou muškou vystřílel celkové vítězství v elitní kategorii Patrik Lidmila z Ráječka a mezi kadety naopak královal Martin Urbášek z Újezdu u Uničova.
1: Počasí.
0: Na plné obrátky dnes opět pojedou kavárenské zahrádky. Dáte si vonavé kapučíno nebo ledové latečko? Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Na severovýchodě místy oblačno, teploty 23 až 26, to platí pro dnešek, zítřejší 24 až 27. Lesková doprava z Olomouce, také z Mohelnická pro vás právě teď. V Olomouci je kvůli opravám uzavřena křižovatka na náměstí Hrdinů Uspeji. Objíždíme to přes Krapkovou kolem Ušáku, kolem Namira a přes Hejnajsku kolem Zimního stadionu. Také pozor na odstavený nákladák na výjezdu z Mohelnice na Moravskou Třebovou za Podolím. A silničáři dneska od 7 hodiny do 9:30 mají v plánu čistit dálnici z Prostějova na Olomouc. Dávěme na ně pozor na 33. kilometrů u Olšan. Přejeme šťastnou cestu s námi, sledujeme rušné městské ulice i dlouhé moravské dálnice.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Elements, také Moravskou Třebovou i Eva Farna se probouzí s námi, stejně jako za chvilku Celine Dion. Pustíme také Pet Shop Boys. Je 7 hodin 9 minut, posloucháte Radio Haná, dobré ráno. Možná také stejně jako my milujete vůni kávy, chuť kvalitních těstovin nebo pravého italského sýra. Toho všeho máme tady u nás v Radio Haná doslova plné palety a rádi se o to dělíme s těmi, kteří jsou pro nás nejdůležitější. Tady s vámi. Celé prázdniny hrajeme známé italské hity, také představujeme a připomínáme skryté italské hudební perly, které možná uslyšíte úplně poprvé tady u nás ve vysílání, ale věřte nám, to, co pustíme, to bude stát za to. Jakmile ty písničky z Itálie uslyšíte, stačí se dovolat k nám do studia a rovnou vyhrajete jednu z našich chutných cen, kávu, těstoviny nebo sýr a současně dostanete vstupenku do velkého finále. Na konci prázdnin vás pošleme na luxusní zájezd do italského Bergama, kde na vlastní oči uvidíte třeba masivní opevnění ze 16. století nebo hrad San Vigilio s dechberoucím výhledem na město. A tohle je dnešní ranní soutěžní italský hit, který jsme pro vás vybrali, jmenuje se Come Mai. Jakmile ho kdykoliv od teď až do 9. hodiny uslyšíte, volejte, vyhrajte a dostaňte se do velkého finále. Podle vašich reakcí jste si italské léto na Hané totálně zamilovali. My za to děkujeme, jsme tady pro vás taky ve čtvrtek 9. července a do 7 minut se podělíme o horoskopy. Dobré ráno.
1: Italské megahity, káva, těstoviny,

0: Ono každé ráno se také s Pečo Boys vyplatí naladit Radio Haná. Díky naší Metrocentrále víte, co na sebe s dopravní centrálou Radio Haná spolu vždycky najdeme nejlepší cestu do práce nebo s dětmi na příměstský tábor. Teď v 7 hodin 18 minut ve čtvrtek ráno na Moravě jezdíme bez vážných nehod. Policie nás zdraví z hlídkových stanovišť přes dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem. Jsou také na D1 u Kojetína. Naše dopravní centrála připravuje podrobnosti před 7:30. A teď horoskopy s Kvítkem. Martě, máš slovo, ahoj.
1: Hvězdy ví. Radio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte vynikající energii a nic vás nezastaví. Býci, vy už brzy dorazíte do svého cíle. Blíženci, vedete si přímo skvěle, zvládáte všechno. Raci, báječná zpráva, celkově se těšíte dobrému zdraví. Lvi, zkuste využít každou šanci, která se vám naskytne. Pany, vemte si ponaučení z nových situací. Váhy, měli byste si zajistit pohodovější vztahy. Štíři, nejenom doma všechno klape podle plánu. Střelci, jste v klidu a s nikým se nechcete hádat. Kozorozi, budete mít tendenci zasnít se a na nic nemyslet. Vodnáři, jakákoliv změna pomůže zlepšit váš osobní život. A co my ryby? Pokud nechceme trhat rekordy, tak můžeme úplně v pohodě zpomalit.
1: Hvězdy ví.
3: Radio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
5: Všechno

0: 69,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
3: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Trafíte se? Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: To nejlepší pro ty nejlepší.
1: Rádio Haná
0: a ranní topka.

0: Made in England, vyrobeno v Anglii, vaše letní rádio Hana hraje symbolicky to nejlepší z Anglie, to je Elton John. A ten by se klidně dneska mohl jít na Wimbledon podívat na naši olomouckou rodačku, na Káju Muchovou. I když Kája přiznala alergii na trávu, tak právě na tenisovém zeleném pažitu si to dneska rozdá o postup do finále s Američankou Coco Gauffovou. Start zápasu je naplánován na Wimbledonu na 14:30 odpoledne. Kájo, zdravíme, budeme fandit, my všichni tady na rádiu Hana. A sledujeme i fotbalový šampionát. No, na tom se zdaleka nehraje, jen o trofej a o prestiž, ale i o velké prachy. Jaký finanční bonus se připluje na účet mistrů světa? My to ještě pořád s kolegy počítáme. Odpověď už po 7:30 v našem fotbalovém speciálu a teď v 7:29 počasí i doprava rádia Hana. Čtvrteční ráno v Olomouci, Blansku, Uničově, ve Valmezu, také v Kroměříži, kam zdravíme. Tady jsou ranní teploty mezi 13 a 15 stupni Celsia. Přes den jasno anebo polojasno, na severovýchodě více oblačnosti a denní teploty do 26 stupňů.
1: Doprava.
0: Policie na dálnici u Olomouce, také na D1 u Kojetína a porucha je na D1 u Vyškovské Molky. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky dohlíží na provoz a my jim za to děkujeme. Na dálnici z Olomouce na Lipník u Daskabátovského odpočívadla jsou také na 253. kilometru D1 u Kojetína a poruchané vozidlo čeká na pomoc na 227. kilometru D1 u Vyškovské Molky ve směru na Brno. Jedeme s vámi a přejeme dokonalé ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Přejeme.

0: La Vida Loca, to nejlepší z 90. Čekání na autobus, na vlak, na tramvaj, nebo na taxík do práce, nebo na brigádu nám ve čtvrtek ráno zkracuje Ricky Martin, po něm Michael Jackson, také Ava Max. A teď 8 minut po půl 8 si na rádiu Hana zaplaveme v penězích.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
0: Máte rádi čísla, výhry a velké peníze? Přesně o tom bude náš další fotbalový speciál. Na mistrovství světa se nebojuje jen o trofej a o prestiž. Bojuje se i o pořádný balík peněz. FIFA rozdělí mezi všech 8 a 40 účastníků rekordních 900 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 18,8 miliardy korun. A kolik získá nový mistr světa? Vítězný tým si rozdělí prémii kolem 50 milionů dolarů. Ve fotbale se zkrátka točí obrovské peníze. A o pořádný kus z nich dneska večer zabojují i Francouzi s Marokem ve čtvrtfinále. Tak co myslíte? Postoupí dál Mbappé se svými spoluhráči? Nebo Afričané pošlou dalšího evropského favorita domů? Hrát se bude od 22 hodin.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek. Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz Rádio Hana.

Tuhle zpěvačku jsme si na vlnách Rádia Haná totálně zamilovali. Tohle je Ava Max, její Spot a Fake. O tom, jak se lidé čas do času umí přetvařovat. No, možná to taky znáte. O tom byla tahle písnička, která dohrála 7:45. Jsme všude tam, kde se vstává s úsměvem. Pokud čistě náhodou úsměv na tváři nemáte, nebojte, my vám ho vykouzlíme našimi dalšími hity a dobrou náladou. Také ve čtvrtek 9. července budeme vaši nejlepší rádioví parťáci. Možná se dneska nebo třeba během prázdnin s dětmi, s kamarády, s rodinou chystáte na výlet do Prahy. A když už je člověk v té naší stově žaté, tak se zákonitě musí protlačit i zástupy lidí na Karlově mostu. Karlův most má dneska takové malé narozeniny, chcete-li. Právě dnes, totiž v roce 1357, minutu po 6:30 ráno, položil císař Karel IV. Jeho základní stavební kámen. Tak zdravíme do Prahy. Taylor Dane a také Anaka, to jsou další důležité hudební pilíře našeho ranního playlistu. A po nich další nové zprávy, dřív než ostatní. Budeme mít ještě před 8 hodinou dobrou zprávu z olomouckých tramvají. Výluka u Tržnice skončí se více než 3 týdenním předstihem. Poslouchejte dál, hezké ráno, 7:50.

posloucháte své letní Radio Hana. Užíváme si prázdniny, je tady doba zasloužených letních dovolených, ale když má někdo dovolenou, známe to. Někdo jiný za něj v práci musí makat, možná je to váš případ. Pokud dneska na směně děláte i za kolegu nebo za kolegyni, kteří odjeli na dovolenou, přejeme, ať všechno zvládnete. Hit za hit.

0: že to napravíme po 8. hodině. Come my. Představíme si tuhle písničku. Jakmile ji uslyšíte, volejte studiovou linku Rady Hana a vyhrajete balík pravé italské kávy. Takhle na léto. No a navíc budete ve hře o zájezd do italského Bergama. Rádio Hana s vámi, zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy dřív než ostatní přinášíme další novinky pro 9. červenec. Dobrá zpráva pro všechny cestující v Olomouci. Tramvajová výluka u místní tržnice skončí s více než 3týdenním předstihem. Na své obvyklé trasy se tak tramvaje vrátí už v polovině tohoto měsíce. Pokud se chystáte volat na městský úřad v Hranicích, obrňte se trpělivostí. Dnes tu probíhají nutné servisní práce na telefonní ústředně. Během dne tak může docházet k dočasným výpadkům pevných linek. Obyvatelé Prostějova by měli zpozornět, město totiž chystá chemické postřiky keřů. Pokud bude přát počasí, ošetření proběhne příští týden v ulicích Plumlovská, Vrahovická, Volkrova a Olomoucká. Při procházkách těmito úseky buďte proto v daných dnech raději obezřetní. Sport. Olomoucký trenér Václav Jílek povýšil u fotbalové reprezentace. Od nové sezóny povede národní výběr do 20 let. K této starší kategorii se přesouvá od týmu do 19 let, se kterým letos na jaře odehrál kvalifikaci na evropský šampionát v nedalekém Prostějově.

0: piknik v parku. Připravte deku, ovoce, hry i frisbíčko. Víme, jak bude, dnes i zítra jasno anebo polojasno. Na severu a severovýchodě místy i oblačno. Dnešní teploty 23 až 26, zítřejší 24 až 27.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Policie na dálnici u Olomouce, také na D1 u Kojetína a porucha je na D1 u Vyškovské Molky. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky dohlíží na provoz a my jim za to děkujeme. Na dálnici z Olomouce na Lipník u Daskavátovského odpočívadla jsou také na 253. kilometru D1 u Kojetína a poruchané vozidlo čeká na pomoc na 227. kilometru D1 u Vyškovské Molky ve směru na Brno. Jedeme s vámi a přejeme dokonalé ráno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: za chvilku se s Forrestem Gumpem proběhneme po Karlově mostě. I tohle pro vás se připravujeme, i tohle spolu zvládneme na vlnách Rádia Hana ve čtvrtek ráno. Patříme k sobě taky 9. července. Z nebe se na nás dneska má usmívat sluníčko. Na obloze skoro jasno anebo polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia. Teď je 8 hodin 7 minut. Přátelé, svátek slaví Drahoslava, taky Drahuše. A na Facebooku Rádia Hana spolu děláme radost červencovým oslavencům. Možná taky znáte někoho, kdo má tento měsíc narozky. Tak my prosíme, dejte nám o těch lidech echo na Facebook Rádia Hana a my jim s radostí popřejeme. Posloukačka Lída posílá velkou gratulaci své vnučce Zouince. Teď nedávno 7. července oslavila krásných 10 let, ano, tento týden v úterý. Zoui, zdravíme. Dana hlásí, že na konci července oslaví narozky ona i její kamarádka Janka, holky, všechno nejlepší. Marťa měla včera kulaté padesátiny a naše posluchačka Katarinka posílá nádherné přání své mamince. Dneska má její mamka 70. narozky, vzkazuje: mami, miluju tě. Vám všem, ano, fantastické narozeniny. Přejeme a dnešek úžasný, stejně jako další prázdninové hity Radia Hana. Před námi Sheryl Crow a také One Republic. A co vy? Taky znáte někoho, kdo se narodil v červenci a slaví tento měsíc? Dejte nám o něm vědět.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Teru Radio Hana je živo, pořád nic vrkot, možná stejně jako u vás, ať už dneska máte plný diář povinností, nebo naopak volnou pohodičku, odpočinek, dovolenou, vychutnejte si další letní hity od svého Radio Hana. Pro vás za chvilku Silt Lake s Mirka Meštěchová, také 90-kový Billy Joel. V dopravě Radio Hana před 8:30 mrkneme na dopravní omezení v centru Olomouce. S naším Meteo týmem poznáme dnešní počasí. No a teď, přesně ve 8:45, vyzobeme to nejlepší z dnešního kalendáře.
1: Radio Hana kalendárium.
0: Máme čtvrtek 9. července, narozeniny slaví porodce soutěže Československo má talent Jaroslávik a kulatou 70 má hollywoodská legenda Tom Hanks alias Forrest Gump.
2: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
3: A co je mi do toho?
0: A s Forrestem se symbolicky proběhneme i po pražském Karlově mostě. Právě dnes totiž v roce 1357, minutu po 6:30 ráno, pokládá císař Karel IV. Jeho základní stavební kámen. Jedno z nejznámějších míst Česka tak slaví svůj velký den a svátek má každá Drahoslava a Drahuše. Přejeme všechno nejlepší a hodně čtvrtečních úspěchů. Je 9. července.
1: Radio Hana kalendárium.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Letní výběr.

Léto na Moravě, to je sluníčko, koupání, výlety, tábory, chalupy i prázdninové hity od Rádia Hana, Eda Šírená, také 80-kovou Baltimoru. Zahrajeme samozřejmě za chvilku také všem fanouškům nových filmů. Ode dneška, od čtvrtka 9. července do moravských kin přichází jedna hlavní filmová mega novinka. Jmenuje se Odyssea, je to režiséra a

0: že je 15 a 17 stupni. Přes den jasno anebo polojasno, na severovýchodě více oblačnosti a denní teploty 23 až 26.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady s naší dopravní partou, přinášíme dopravní novinky z Olomouce, z Hranic, z Prostějova nebo z dálnice mezi Prostějovem a Olomoucí. V Olomouci je kvůli opravám uzavřena křižovatka Náměstí Hrdinů Uspej. Objíždíme to například po Krapkově, kolem Ušáku, kolem Namira a po Hinajsce, kolem Plech Arény. Policie teď hlídkuje, zastavuje, kontroluje v Hranicích na Hranické ulici, také v Prostějově na Konečné a silničáři teď přibližně až do 9:30 do poledne čistí dálnici z Prostějova na Olomouc. Dávejme na ně pozor na 33. kilometru u Olšan. Šťastnou cestu s námi, sledujeme rušné městské ulice i dlouhé moravské dálnice.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tohle je Rádio Haná.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Zpíváme se s 80-kovou Baltimorou, milujeme vůni kávy, chuť kvalitních těstovin a také pravého italského sýra. To všechno nahné rozdáváme každý den. Naše italské léto bude pokračovat už po 8:45. A teď je 4 minuty po 8:30 v naší ranní topce. Omrkneme hlavní filmovou mega novinku v moravských kinech. Čtvrtek je den premiér a zajímá nás, jestli vás zaujme.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto týdne v moravských kinech. Za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Tento premiérový týden není pestrý na počet nových filmů a hlavně to ani není potřeba. Jednak stále táhnou tituly týdnů předchozích, jako například Mimoni a Monstra, Odvážná Vajana nebo Po večerce, ale hlavně tento týden uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Chci, aby si vybrala mě.
2: Protože je tento týden taková one film show, povím vám k Odyssee i režisérovi několik zajímavostí. Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odyssey platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
5: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
0: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto prázdninového týdne v moravských kinech a spoustu super zajímavostí odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Radku, díky.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouc.

0: Ústeckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Hudební novinka Rádia Haná.
6: Právě teď.
5: Právě teď.

0: Jennifer Page se nám věnuje ve vysílání Rádia Haná, za půl minuty bude 8:45. Možná, přátelé, také milujete vůni kávy, chuť kvalitních těstovin nebo pravého italského sýra. Tohle to všechno máme tady v Rádiu Haná. Máme toho doslova plné palety, teď jsme se na to byli podívat s kolegy. A rádi se o to dělíme s těmi, kteří jsou pro nás nejdůležitější. To znamená právě s vámi. Celé prázdniny hrajeme známé italské hity, také představujeme, připomínáme skryté italské perly, které možná slyšíte úplně poprvé, ale vězte, všechno, co vám hrajeme v italském létě, má svůj důvod. Je to úžasné, melodické, skvělé prázdninové. Jakmile ty dané písničky uslyšíte, stačí se vždy dovolat do studia a rovnou vyhrajete jednu z našich chutných cen. To znamená buď káva, těstoviny nebo italský sýr. No a navíc dostanete vstupenku do velkého finále. Na konci prázdnin vás pošleme na luxusní zájezd do italského Bergama. A tam na vlastní oči uvidíte třeba masivní opevnění ze 16. století a nebo hrát San Vigilio s těch vedoucím výhledem na město. Tohle je dnešní ranní soutěžní italský hit Come Mai. Dneska jsme ho mezi 6. a 9. ještě nepouštěli celý, protože si ho pustíme až právě teď. Napsal to Max Pezzali a tahle písnička se rázem dostala na první místo italské hitparády v 90. letech. Dodnes je to jedna z nejkrásnějších 90-kových balad, která na Apeninách vznikla. Come Mai je o lásce, která vám z ničeho nic totálně změní život a vy jste vděční, že jste konečně potkali spřízněnou duši. Jo, a potkat můžete i balík pravé italské kávy. Už na vás čeká.
1: Rádio Haná. Soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: takhle na Radiu Hanáku na naše italské léto, celé prázdniny hrajeme více i méně známé italské melodické hity, tohle je další z nich. Come Mai, první místo italské hitparády v 90. dodnes jedna z nejkrásnějších balad, která na Apeninách vznikla. Je to o lásce, která vám z ničeho nic totálně změní život. Tak co, líbilo se?
1: Italské léto na Hané.
0: Na soutěžní lince je právě Pavel Solomouce, který se vrátil z Itálie tak nedávno. Pavle, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj.
0: Tak kde jste přesně v té Itálii byl? Jak se vám to líbilo? Pojďte nám udělat chutě.
2: Super, začali jsme teda v Trentinu nebo v Trentu. Byli jsme tam týden a pak jsme pokračovali do Milána. Samozřejmě Miláno kousek Bergamo, takže jsme z Milána vlastně cestovali i do Bergama. Je to tam v těch nejlepších vedrech, co si člověk může přát.
0: No vy se hlavně do toho Bergama můžete vrátit, máte vstupenku do velkého finále, na konci prázdnin si zahrajete o luxusní zájezd do italského Bergama, stačí kliknout na web Radio Hana.cz, registrovat se. Jedna věc v Bergamu, která se vám tam líbila úplně nejvíc, proč byste se tam s Rádiem Hana zdarma rád vrátil, jaká to je?
2: No, má si to historický centrum, na těch hradbách to staré město prostě úžasný, jo, to je lanovkou nahoru, projíte, kostely. Nebylo ani moc lidí, takže to bylo super.
0: Takže to masivní opevnění ze 16. století, ten hrad San Vigilio, dechberoucí výhled na město, to všechno je něco, co Benátky Bergamo prezentuje v tom nejlepším světle.
2: Určitě, určitě, doporučuju.
0: No tak,
2: i kdyby člověk nevyhrál, určitě bych doporučoval ten výlet, protože stojí to za to.
0: Jako v Itálii se budete cítit díky Radiu Hana, protože z našeho italského léta vyhráváte balík kvalitní italské kávy. No jak jsme zmínili, jste také ve hře o zájezd do luxusního italského Bergama. Poslouchat Radio Hana se vyplatí. Pavle, zdravíme na Olomouckou vlnu 92,3 FM a přejeme krásné prázdniny. Naslyšenou.
2: Já taky všem.
1: Soutěžíme o kávu dělanou s láskou. Ravazio Café. Nově ji koupíte domů na ravaziocafe.cz. Podmínkou výhry je registrace na tomto e-shopu, kde získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama. Italské megahity. Kávy, sýry,

0: Ke zpěváka Mika se svým Grace Kelly vás zdraví z vysílání vašeho prázdninového, pohodového, svěžího a usměvavého rádia Hana. 8 hodin 55 minut. Všechny rádiové cesty ve čtvrtek ráno vedou k rádiu Hana. Patříme k sobě samozřejmě také 9. července. Dá se říci, že všechny cesty vedou i do Itálie. Před chvilkou se do našeho italského léta dovolal Pavel Zolomouc. Pavle, hezké ráno.
1: Čau, tady Pavel. Vyhrál jsem v italském létu na rádiu Hana výbornou kávu. Vrátil jsem se zrovna Itálie a určitě bych se do Bergama vrátil znovu, protože jsem tam byl minulý víkend a krásné město, všem doporučuji.
0: Super, jako další jsou ve hře připravené pravé italské těstoviny, stačí si chytit další soutěžní italský megahit na rádiu Hana. Jaký bude, ptáte se?
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Prozradíme tento. Kdykoliv v těch dalších minutách ve vysílání rádia Hana uslyšíte Toto Cutugna. Stačí volat rádio Hana a vyhrát.

0: vy už poznáváte, že nás čeká fantastická 80-ková procházka pamětí. Užijte si kdekoliv jste, doma, v práci, v autě, na dovolené nebo i na chatě.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vysíláme další nové zprávy pro čtvrtek 9. červenec. Poslechněte si novinky z našeho kraje i z celé země. Dobrá zpráva pro rodiny, rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc na celkových 400 tisíc korun. Vládní novelu už hladce schválila sněmovna, když pro ni zvedlo ruku 158 ze 162 přítomných poslanců. Poslanci sice odmítli automatické zvyšování této dávky, ale samotný návrh teď už míří k finálnímu posouzení do Senátu. Řidiči v Přerově, obrňte se trpělivostí, čekají nás totiž další dopravní komplikace. Ode dneška se úplně uzavírá část frekventované Komenského ulice, a to kvůli rozsáhlé rekonstrukci vodovodního řadu. Připravte se tak na další zdržení, která doplní už stávající uzavírky v Předmostí a na nábřeží. Vláda Andreje Babiše dnes bude bilancovat a vyhodnotí, jak se jí v první polovině letošního roku dařilo plnit programové prohlášení. Ministři k tomu měli za úkol připravit materiály za své úřady už ke 30. Brzy se tak dozvíme, jaké vysvědčení si vládní kabinet vlastně vystaví.
1: Sport.
3: V Olšanech u Prostějova se konal první ročník fotbalové soutěže Penaltový král, který přilákal i takové hvězdy, jako jsou Pavel Horvát, Roman Hubník nebo Lovec Kalkulátor. I přes tuto zvučnou konkurenci si ale přesnou muškou vystřílel celkové vítězství v elitní kategorii Patrik Lidmila z Ráječka a mezi kadety naopak královal Martin Urbášek z Újezdu u Uničova.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Na plné obrátky dnes opět pojedou kavárenské zahrádky. Dáte si vonavé kapučíno nebo ledové latečko? Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Na severovýchodě místy oblačno, teploty 23 až 26, to platí pro dnešek, zítřejší 24 až 27. Víme, jak se jezdí tady, s naší dopravní partou přinášíme dopravní novinky z Olomouce, z Hranic, z Prostějova nebo z dálnice mezi Prostějovem a Olomoucí. V Olomouci je kvůli opravám uzavřena křižovatka náměstí Hrdinů Uspeji. Objíždíme to například po Krapkově, kolem Ušáku, kolem Namira a po Hinajsce, kolem Plech Arény. Policie teď hlídkuje, zastavuje, kontroluje v Hranicích na Hranické ulici, také v Prostějově na Konečné a silničáři teď přibližně až do 9:30 do poledne čistí dálnici z Prostějova na Olomouc. Dávíme na ně pozor na 33. kilometru u Olšan. Šťastnou cestu s námi, sledujeme rušné městské ulice i dlouhé moravské dálnice.
1: Rádio Hana.

0: Na Radiu Hodná krásné hudební 80-kové seznámení s královnou bělých tenisek v Procházce pamětí pro vás, Eláni.
1: Radio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: 9 hodin, 6 minut, ale to je čas dovolených. My si na Radiu Hana teď mezi 9. a 10. hodinou spolu uděláme takovou malou dovolenou v 80. letech. Připomeneme si tehdejší první rychlo dubbingy hollywoodských trháků a do playlistu zařadíme naprosto monumentální hity. Budou Whitney Houston, USA for Africa, také Brian Adams, Falco, Jennifer Rush, Eurythmics a další a právě teď opus jejich Life is Life. Dobře, jsme tady pro vás, Procházka paměti Rádia Hana má zelenou, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Milujeme osmdesátky.

0: Procházka paměti Rádia Hana každé všední dopoledne mezi 9 a 10 hodinou testuje váš úsudek, taky vaše hudební znalosti. Dneska opět čelíme takové milé zásadní výzvě odhalit rok, do kterého se celou hodinu vracíme, ze kterého hrajeme hity. Za námi USA for Africa, charitativní We Are the World, tak na férovku už i podle toho, co právě zaznělo, se dá rozpoznat, že jsme v osmdesátkách. Je to rok, kdy se k nám do socialistického Československa začínají dostávat hollywoodské filmy s prvními, říkejme tomu, rychlodabingy. Vzpomínáte na filmy, které od začátku dokonce daboval jeden člověk? Znělo to třeba i takhle.
1: Teďko budete spojen s vašimi lidmi, je to jasný? Vy chcete testovat vaši sílu a vaši hrdost? Dobře, velice dobře.
2: Jushin?
1: Jushine?
0: Vzpomínáte si na ty dabingy, z jakého filmu je právě tento dabing a komu patří ten hlas? To spolu budeme zjišťovat už po půl desáté. Celou hodinu si užíváme přehlídku megahitů z 80. let a čtvrtečním dopolednem nás doprovodí taky Bryan Adams, Falco nebo Jennifer Rush. Co myslíte, který rok mají společný?
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: nejlevnější od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v Zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
5: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Heaven, Brian Adams, 80 v procházce paměti Rádia Hana. V 9 hodin 29 minut jsme s vámi i za volantem na čtvrtečních dopoledních cestách.
1: Doprava.
0: Rychlá dopolední doprava pro vás z Olomoucka, z Haranic, také z Prostějovska. S policejními hlídkami se můžeme teď na moravských cestách potkat na Olomoucku mezi Přáslavicemi a Daskabátem u Kocourovce. Kontrolují také v Hranicích na Bělotinské nebo v Prostějově. Víte kde? Klasicky za Kruháčem na zdejší ulici za Olomouckou. A my víme, že vy to víte, ale vzhledem k počasí to raději připomínáme. Na cestách pozor na cyklisty, na koloběžkáře, taky na motorkáře, ať se všichni v pořádku vrátíme domů.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

Tohle je naše rádiová síla. Taková síla není ani v moravských posilovnách. Síla lásky od Jennifer Rush. My se procházíme paměti Rádia Hana a vracíme do roku, kdy svět poprvé poznává tento rekordní song. Říkáte si, proč rekordní? No, možná o tom nevíte, ale v osmdesátkách

0: Milá síla lásky je zapsána i v Guinnessově knize rekordů jako nejprodávanější single ženské solové interpretky v historii britského hudebního průmyslu. A tento rekord překonala až v 90. letech Whitney Houston. I to jsou vzpomínky dneska tady u nás. Tehdy v socialistickém Československu poznáváme i první rychlo dabingy nejrůznějších filmů, třeba i Ramba 2. Vzpomínáte? Tehdy ty filmy zněly takhle.
1: Teďko budete spojen s vašimi lidmi, je to jasný? Vy chcete testovat vaši sílu a vaši hrdost? Dobře, velice dobře.
2: Jušine?
0: No, vybavujete si ještě taky ty filmy, které daboval vždycky jenom jeden člověk od začátku až do konce. Vždycky se nejdřív ozval originál a potom ten český překlad. No a lidé to mezi sebou půjčovali na videokazetách. Nám se podařilo zjistit, že právě tenhle ten hlas.
1: Teďko budete spojen s vašimi lidmi. Je
0: patří rychlo dabérovi s přezdívkou Ninja. Ten byl údajně jeden z prvních, kteří začali dabovat filmy už v první půlce 80. let v socialistickém Československu na Betamaxu. A tenhle ten dabingový frajer prý pocházel odsud od nás, z Moravy, z okolí Brna. Pro naše milovanou Moravu máme další 80kové hity z jednoho roku v procházce pamětí ve čtvrtek dopoledne. Na obzoru jsou Eurythmics nebo taky Cool and the Gang. Do kterého roku se vracíme, ptáme se mezi 9. a 10. Víte, tušíte nebo střílíte od boku?
3: Rádio Hana a procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Rádio Hana, procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Zatímco tohle posloucháte na vlnách Rádia Haná, tak my tady ve studiu s kolegy tak nějak hádáme, jak dlouho jsme tohle to neslyšeli. Přesně proto připomínáme tuhle krásnou osmdesátkovou baladu rockovou. A přesně proto vám touhle peckou plníme vaše uši v procházce paměti Rádia Haná. Dneska to nejlepší z 80. let, vzpomínka na československé rychlodabingy amerických filmů a díky procházce paměti je každý rok stále živý, stále stylový, stále svěží, stále fresh. A už to poznáváte sami, fresh je taky závěrečná nápověda naší procházky paměti. Tahle pecka se v polovině 80. dostává dokonce i na první místo americké R&B hit parády. Vyšla na multiplatinovém albu s názvem Emergency, no a dodnes je jedním z největších hitů kapely, která se říká Cool and the Gang. Procházka paměti Rádia Haná, tak co? Jste fresh?
1: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok?

0: vlnách Rádia Hanám. Každé všední dopoledne mezi 9. a 10. hrajeme jenom to nejlepší z jednoho roku. Tahle pecka se v polovině 80. dostává na první místo americké R&B hitparády. Cool and the Gang a The Fresh v procházce paměti Rádia Haná. Teď už také s Kvítkem. Hezké dopoledne.
1: Ano, zdravíme všechny a i díky tomuto songu jsme všichni absolutely fresh.
0: Já tak přemýšlím, jak by asi zněla procházka paměti, kdyby vás jí celou dobu provázel pouze hlas jednoho interpreta mezi 9. a 10. Že by vám skutečně zpíval a mluvil by na vás pouze jeden člověk, což je něco, co tehdy prožíváme v 80. letech na VHSkách. Díky něčemu, čemu se říká rychlodubbing.
1: Ano, vlastně nebavíme se o muzice, bavíme se hlavně o filmech, to je důležité říct, jako, že máte prostě jeden konkrétní film a teď my jsme zvyklí, že každou tu postavu dubuje někdo jiný, jenomže ten rychlodubbing v těch 80. fungoval tak, že se prostě našlo pár týpků, kteří opravdu uměli dobře anglicky v té době a byli schopní právě na těch kazetách, na těch VHSkách udělat rychlodubbing, jakože rychlý překlad toho děje, co tam probíhal. Máme ještě nějakou ukázku? My jsme dneska třeba řešili Ramba.
0: Ano, Rambo 2.
2: Teďko budete spojen s vašimi lidmi, je to jasný? Vy chcete testovat vaši sílu?
0: No a tak dále, a tak dále. Takže ano. Samozřejmě nejdřív se vždycky ozval ten originál a potom to přeložil ten frajer a já jsem ohledně toho viděl dokonce nějaké video a ti lidi to fakt, já nemůžu říct u počítače, to nebyly počítače, že jo, tehdy. To prostě v páskách, v obýváku nahrávali to v tom domácím prostředí, nějaké monitory tam samozřejmě u toho jako museli mít, ale bylo to neskutečné.
1: Hele, myslím si, že určitě probíhala i nějaká příprava, že ten člověk si to jako připravil, to jako jo, to pojďme si říct na férovku, že ten film určitě viděl několikrát a potom se snažil trefit ty dialogy. Hmm. Tohle konkrétně ten Rambo 2, to je ninja, to je celkem známý člověk, který dělal rychlodubbing, ale já nevím, jestli jsi všiml, ale ten Rambo, to vlastně ten originál není originál, je to v němčině.
0: A jo, vlastně.
1: Jakože to není angličtina, Němci to samozřejmě převzali. My jsme si to vzali od Němčourů, že jo, ze západního Německa. Takže když tam třeba říkali ty slovíčka jako šajze, to ani já teďka už ani nepřiložím, já ani nevím, jak jste řekli česky to šajze.
0: My víme, do kterého roku jsme se dneska vrátili také z rychlodubbingy v procházce paměti Rádia Haná.
1: Dneska to byl rok 1985.
3: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Dopoledne s Kvítkem. S Harry Stylesem už po 10. hodině bude také kapela Krištof.
1: Kdo ví, třeba na vás vybalíme naše italské léto, bude Toto Cutugno.
0: Na tuhle soutěžní písničku si počkejte, jak víte si ve vysílání Rádia Haná. Více o italském létě na webu radiohana.cz, teď zprávy dřív než ostatní.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Právě dřív než ostatní přinášíme další novinky pro 9. červenec. Dobrá zpráva pro všechny cestující v Olomouci. Tramvajová výluka u místní tržnice skončí s více než 3týdenním předstihem. Na své obvyklé trasy se tak tramvaje vrátí už v polovině tohoto měsíce. Pokud se chystáte volat na městský úřad v Hranicích, obrňte se trpělivostí. Dnes tu probíhají nutné servisní práce na telefonní ústředně. Během dne tak může docházet k dočasným výpadkům pevných linek. Obyvatelé Prostějova by měli zpozornět, město totiž chystá chemické postřiky keřů. Pokud bude přát počasí, ošetření proběhne příští týden v ulicích Plumlovská, Vrahovická, Volkrova a Olomoucká. Při procházkách těmito úseky buďte proto v daných dnech raději obezřetní.
3: Sport.
5: Olomoucký trenér Václav Jílek povýšil u fotbalové reprezentace. Od nové sezóny povede národní výběr do 20 let. K této starší kategorii se přesouvá od týmu do 19 let, se kterým letos na jaře odehrál kvalifikaci na evropský šampionát v nedalekém Prostějově.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana. Počasí.
2: Dnes super počasí na piknik v parku. Připravte deku, ovoce, hry i frisbíčko. Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Na severu a severovýchodě místy i oblačno. Dnešní teploty 23 až 26, zítřejší 24 až 27.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Rychlá dopolední doprava pro vás z Olomoucka, z Haranic, také z Prostějovska. S policejními hlídkami se můžeme teď na moravských cestách potkat na Olomoucku mezi Přáslavicemi a Daskabátem u Kocourovce. Kontrolují také v Hranicích na Bělotinské nebo v Prostějově. Víte kde? Klasicky za Kruháčem na zdejší ulici za Olomouckou. A my víme, že vy to víte, ale vzhledem k počasí to raději připomínáme. Na cestách pozor na cyklisty, na koloběžkáře, taky na motorkáře, ať se všichni v pořádku vrátíme domů.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: trávíte čas s námi a samozřejmě, že vám za to moc, moc děkujeme.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií na

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Všechno, co potřebujete.

0: Na Hané vám přejeme pohodové čtvrteční dopoledne. A je to tady nová verze oblíbeného animáku Odvážná Bajána. Tentokrát je to hraná verze pro děti i rodiče, prý naprosto topová zábava. Tenhle ten fantasy muzikál je prostě dobrodružný a taky vtipný. Vidět ho můžem ode dneška třeba v olomouckém Premier Cinemas a dneska večer taky v Letňáku v Hranicích. A zdravíme i do Šumperku, kde opět ožije Pavlínin dvůr. Možná už jste to slyšeli. Ode dneška do soboty divadlo ve dvoře nabídne spoustu super zážitků pod čirým nebem. Třeba dneska je tady cirk Laputika, no a v pátek a v sobotu budou i pohádky pro děti, tak se těšíme. A samozřejmě taky dál sledujeme fotbal a fandíme.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gol!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek. Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: zpívá Toto Coutinho, možná už v další hodině. 10.58 je aktuální čas, jdeme na zprávy.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Víme, co se děje, vysíláme zprávy. Vodní plochy na Olomoucku dál čelí letnímu suchu. Stav vody a její kvalita se monitoruje, zakázaný je odběr vody z Bystřice, Trusovického i Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření mají ochránit vodní ekosystém. Evidence letních táborů může pomoci hasičům. Existuje webová aplikace, díky které mohou záchranáři lépe lokalizovat místo a pomoct pak při bleskové povodni, bouřce nebo vichřici. Ten správný odkaz najdeme i na webu Olomouc.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Jevíčku vznikly v bývalé sodovkárně nové sociálně terapeutické dílny. Ty nabídnou zázemí pro práci se sklem i výrobu mídel. Jak píše Svitavský deník, mladým lidem s handicapem pomůžou najít po škole další uplatnění.
1: Sport.
3: V sobotu 11. července se v Zábřehu uskuteční Velclův kvadriatlon. Oblíbený závod spojuje 4 disciplíny: běh, plavání, jízdu na inlinech a na horském kole. Akce je určena nejen zkušeným sportovcům, ale i amatérům. Pořadatelé slibují kromě hlavního závodu jednotlivců také štafety, dětské závody i závod rodičů s dětmi. Už tuto sobotu v areálu Zábřežského koupaliště.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a k tomu zhruba 25 stupňů, dnes i zítra. O víkendu nás čeká vyloženě slunečné počasí a ty nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 27 až 30. Od neděle pak může rtuť teploměrou tuhletu tropickou třicítku na některých místech dokonce lehce překročit. A pokud vyhlížíte vydatnější srážky, tak vás nepotěšíme, protože do příštího pátku to zatím vypadá jen ojediněle na lokální přihání.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda osobáku a nákladňáku se dořešuje v Olomouci, kousek od centra na Studentské. Policejní hlídku pak máme v Olomouci hlášenou na Sokolovské a na Jablonského pod Hradiskem, anebo taky na Pražské, kousek od toho kruháče u Globusu. A ještě se podíváme na sever regionu, havárii osobáku totiž máme u Krnova, a to na trase Červený dvůr Úvalno. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nějaký ten sýr a kolem oběda, kolem poledne vždycky hromada těstovin, kterou tady pro vás mám opět připravenou a už je připravený taky další výherní italský song. Pokud se dovoláte, tak ještě doporučuji, abyste se taky zaregistrovali na radiohana.cz, protože ve hře je ještě hlavní cena třídenní pobyt pro dva přímo do italského Bergama. Budeme se těšit, před námi jedna hudební vzpomínka. Zrovna tento týden by totiž tenhle ten italský zpěvák oslavil 83. narozeniny. On nás ale bohužel opustil v roce 2023. Jeden z nejúspěšnějších, protože prodal víc jak 100 milionů desek. Ano, to Coutinho. A vy můžete volat 585 22 55 88.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxus.

0: Vystupoval taky jako speciální host na československém festivalu Bratislavská Lira. No, tak to je dneska nahané Toto Cutugno. My samozřejmě pokračujeme dál, rozdáváme další dobroty, další hromadu těstovin, tak schválně, kdo pak je na drátě? Buongiorno, kdo volá?
1: Ahoj, buongiorno, zdravím Radio Hana z Daskabátu u Olomouce, tady Milan.
0: Milane, úplně ideální by bylo, kdyby to byl Milan z Milána, ale Milan je z Daskabátu. Milane, můžu na tebe říct, jaké máš úžasné příjmení, řekni to ty. No,
1: klidně, ano.
0: Takže ty seš?
1: Šťastný.
0: Milan, je šťastný.
1: A to nejen příjmením, ale i tou dnešní výhrou, protože jsem se na ní těšil a vyhecoval jsem se s manželkou, že vyhraju dneska. Byť jsem ještě nezačala vařit oběd.
0: A to jsi udělal dobře, že jsi nezačal vařit. My to navaříme za tebe.
1: Jo, určitě využiju balíček těstovin a sýr Gran Padano, italský mám nakoupený, takže určitě budou nějaké dobroty.
0: Hele, je tam velikánská hromada těch těstovin. Já se skoro nebojím říct, že možná na celé prázdniny máte od nás teďka zásobu, Milane, že budete šťastní celý červenec, celý srpen, takže těstoviny od nás. A ještě pokud se zaregistruješ na radiohana.cz, je ten správný odkaz, může tam cinknout i 3denní pobyt, takový výlet pro dva přímo do italského Bergamu. Takže Milane, mrkni se a těstoviny určitě budeš mít tady u nás v Rádiu Hana. Tak vydrž na drátě, povíme si, kdy a jak se můžeš zastavit. Jo. Moc gratulujeme. Díky, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

0: tady je Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
0: Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: 1. července Kaufland. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz. Rádio Hana.
1: Nejlepší

0: taky zpěvák Ed Sheeran, těšíme se. A máme tu samozřejmě pro vás další informace z letošního fotbalového šampionátu. Ve hře je samozřejmě nejenom fotbalová prestiž a trofej, ale jde taky o poměrně dost velké peníze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Máte rádi čísla, výhry a velké peníze? Přesně o tom bude náš další fotbalový speciál. Na mistrovství světa se nebojuje jen o trofej a o prestiž. Bojuje se i o pořádný balík peněz. FIFA rozdělí mezi všech 8 a 40 účastníků rekordních 900 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 18,8 miliardy korun. A kolik získá nový mistr světa? Vítězný tým si rozdělí prémii kolem 50 milionů dolarů. Ve fotbale se zkrátka točí obrovské peníze. A o pořádný kus z nich dneska večer zabojují i Francouzi s Marokem ve čtvrtfinále. Tak co myslíte, postoupí dál Mbappé se svými spoluhráči, nebo Afričané pošlou dalšího evropského favorita domů? Hrát se bude od 22 hodin.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: Ať už nás posloucháte pravidelně, nebo jste si nás třeba naladili poprvé, měli byste vědět, že po celé prázdniny tady pro vás máme italské leto nahané, že rozdáváme italskou kávu, italské sýry a taky italské těstoviny. I takhle se můžete radovat ze své výhry jako náš posluchač Milan.
1: Čau, tady je Milan Taskabátu, zdravím Radio Hana. Moc děkuju za hromadu těstovin a ať žije italské leto na Hané.
0: Jo, ať žije. A po 12. hodině tady u nás na Hané dál taky ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Kristýna. Novinková Miley Cyrus. A bude i naprostá romantika. PM Samson, We Love to Love. 11.56, to je aktuální čas, na Hané pro vás máme zprávy.
3: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Máte správně naladěno a je čas na ten nejlepší informační výběr. Muzeum umění Olomouc opět nabízí jednu raritní a přitom už tradiční záležitost. Je to lupič na Římse. Slavná kinetická socha Davida Černého se do pohybu dává vždy ve 13 a v 16 hodin a baví kolem jdoucí. Schválně se během letní procházky městem mrkněte nahoru, jestli ho nepřistihnete při činu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: V Prostějově se rodiny mohou těšit na zbrusu nové herní prvky. Tamní radní totiž definitivně odklepli peníze na plánované rozšíření oblíbeného dětského hřiště u Abrahámka. Tento nápad si mimochodem prosadili sami obyvatelé v rámci participativního rozpočtu a nyní se konečně stane skutečností. Víte, jak trávíme léto nejraději? My Češi nedáme dopustit na pěší turistiku, plavání a samozřejmě točenou i kopečkovou zmrzlinu. U vody si ale dáváme dobrý pozor na peníze, protože pro většinu nás je přijatelným maximem za vstup na koupaliště pro dospělého rovných 100 korun.
3: Sport.
4: K fotbalovému Bčku olomoucké Sigmy se na soustředění v Polsku připojil Štěpán Beran ze Slovácka a oba kluby teď aktuálně ladí formu jeho působení. Hráč už stihl odehrát své první minuty ve středečním přípravném utkání proti celku Bielsko-Biala. Olomoucká třetiligová rezerva v něm ale bohužel na polského soupeře nestačila a padla.

0: Pohodovské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě stále slunčko s trochou mraku, ale nezaprší. Srážek by mělo být opravdu minimum. Teploty dnes a zítra nejčastěji kolem 25. Meteorologové také naznačují, kdy se vrátí tropy. Už o tomto víkendu bude zhruba 30 stupňů a tyhle ty hodnoty se mají udržet také celý příští týden. Bio i kvůli tomu bude mezi dvojkou a trojkou, což pro nás znamená střední anebo tu nejhorší zátěž.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je kvůli opravám zavřená křižovatka na náměstí Hrdinu Uspej. Objíždíme to například po Krapkově anebo kolem Ušáku a Zimáku. A oproti včerejšku už dneska byla situace v Ranní Špičce mnohem lepší. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci v centru na ulici Denisova. Nehoda se dořešuje na silnici 150 na trase Dub nad Moravou, Brodek u Přerova. Je to havárie dvou osobáků a odstavené auto máme hlášené na trase Moravská Třebová Svitavy u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké poledne.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme čtvrtek 9. července, narozeniny slaví porotce soutěže Československo má talent Jaroslávik a kulatou 70 má hollywoodská legenda Tom Hanks alias Forrest Gump.
2: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
3: A co je mi do toho?
1: A s Forrestem se symbolicky proběhneme i po pražském Karlově mostě. Právě dnes, totiž v roce 1357, minutu po 5:30 ráno, pokládá císař Karel IV. Jeho základní stavební kámen. Jedno z nejznámějších míst Česka tak slaví svůj velký den a svátek má každá Drahoslava a Drahuše. Přejeme všechno nejlepší a hodně čtvrtečních úspěchů. Je 9. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: tak si užíváme nahané další letní hitovku. Zdravíme všechny a samozřejmě, že i po 13. hodině si budeme hrát ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Mekyš

protože tahle ta zpěvačka nás bohužel opustila. Dáme si tuhletu monstrózní baladu. Rádio Hana, teď jsou tu zprávy, 12.56.

0: Zdravíme z redakce a jdeme na zprávy. Skvělý úspěch slaví Šternberg i olomoucký podnik Jazz Tibet Pub. Jejich výčepní Michal Moďka totiž ovládl prestižní celostátní soutěž Mistr výčepní Budvar pro rok 2026. V konkurenci zhruba 60 špičkových profesionálů z celé České republiky jasně dokázal, že má tu nejlepší techniku čepování i dokonalou péči o pivo.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V sobotu 11. července provoní přírodní areál Nové Javoříčko na Olomoucku nejméně 10 druhů kotlíkových gulášů. Letošní gulášobraní navíc pomůže dobré věci, výtěžek z akce totiž poputuje na speciální rehabilitace pro malého Tobiáška. Zajeďte si o víkendu pochutnat a zároveň podpořit chlapce, který statečně bojuje s těžkou vývojovou poruchou. Vypadá to, že britský řetězec Tesco možná po 30 letech opustí Českou republiku. Podle zdrojů deníku Financial Times totiž firma zvažuje prodej svých středoevropských poboček, aby se mohla naplno soustředit na svůj domácí trh. Samotné Tesco tyto spekulace zatím odmítlo jakkoliv komentovat.
1: Sport.
0: Letošní fotbalové mistrovství světa sice hlásí rekordní celkovou návštěvnost, ale tu průměrnou z roku 94 už nepřekoná. Tehdejší šampionát ve Spojených státech si totiž drží neuvěřitelný průměr 68 991 diváků na jeden zápas.
1: Počasí.
2: Nejprve malé ohlédnutí. Tady u nás v Česku jsme měli celkem nedávno, na konci června, super hit s kolem 40 stupňů. A mimořádné vedro zažívala v té době i Arktida. Na ostrově Beli v Karském moři byla naměřena teplota 28,3 stupně Celsia, což znamená mimořádné překonání dosavadního červnového rekordu. Ten byl na Arktidě 19 stupňů. Taky víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde začíná teď delší období, převážně se sluníčkem a beze srážek. Dneska a zítra by mělo být letních 25, o víkendu a dál už tam pak naskočí tropické třicítky.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečné omezení kvůli opravám tramvajové trati na třídě Svobody. Zavřená je taky křižovatka na náměstí Hrdinů. Kvůli modernizaci bude tahleta křižovatka zcela uzavřená až do srpna. Projíždět tady může jen olomoucká MHD. Další dopravní překvápko se chystá v Dolanech od pondělí 13. července. Bude tu částečné omezení. Práce na silnici 46 Olomouc Šternberg potrvají do konce srpna a budou probíhat ve dvou etapách. A ještě se podíváme do Šumperku, kde pokračuje uzavírka Žerotínovy ulice kvůli opravám kanalizace. Tady by to mělo skončit už tento pátek. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana a já se k něčemu přiznám. Já jsem taková plačka, to se o mě tady na Hané ví. Takže já mám v podstatě slzy v očích, protože my dneska vzpomínáme na úžasnou zpěvačku, na Bonnie Tyler, která bohužel zemřela teď v nemocnici v portugalském městě Faro. Na hudební scéně zářila od roku 1977, známé ty její topové hitovky It's a Heartache, Holding Out for a Hero a hlavně je to tahle ta monstrózní balada Total Eclipse of the Heart. Ta vlastně svého času v 80. letech obsazuje vrcholy hitparád na obou stranách Atlantiku. My vzpomínáme a já doufám, že s úsměvem, s respektem a s úctou na tuhletu úžasnou zpěvačku Bonnie Tyler, která zemřela, bylo jí 75 let.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké odpoledne.

0: od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Lodžie je nově zasklená. Z Markízy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Band of the Beginning, tak tohle je nahné Joe Kerry. Bylo půl druhé a my pro vás máme taky tu nejaktuálnější dopravu. Doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, na Sokolovské, pod Hradiskem, taky na Přerovském, tady prý číhají u Lidlu. Hlídka je i na D1 na exitu Lipník, anebo ještě kousek dál, jak se jede na Loučku. A máme hlášenou taky nehodu v Litovli u autobusového nádraží, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Krištof a už se těší na viděnou. No je pravda, že potkat se můžeme a na viděnou se těšíme třeba taky někde v kině, protože teď pro vás máme taky ten nejlepší filmový výběr na Hané.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto týdne v moravských kinech. Za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Zdravíme tě.
3: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Tento premiérový týden není pestrý na počet nových filmů a hlavně to ani není potřeba. Jednak stále táhnou tituly týdnů předchozích, jako například Mimoni a Monstra, Odvážná Vajana nebo Povečerce, ale hlavně tento týden uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
4: Tento dům potřebuje pána. Chci, aby sis vybrala mě.
3: Protože je tento týden taková one film show, povím vám k Odyssea i režisérovi několik zajímavostí. Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odyssey platí dvojnásob.
5: Italský král se vrací zpět.
4: Nevrací.
3: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny

0: se kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
1: Vykonat pomstu.
0: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
2: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto prázdninového týdne v moravských kinech a spoustu super zajímavostí odkryl náš filmový expert Radek Krojciger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, díky.
0: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v Zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
4: Tady je Rádio Hana.

0: Všechny vás zdraví, vaše letní rádio Hana. Blíží se 14. hodina, blíží se další zprávy o mrkném počasí, aktuálně taky dopravu v našem regionu a samozřejmě, že i po 14. hodině si budeme hrát.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme třeba Coldplay. Bude taky Eva Farn.

ten italský song jako soutěžní signál. To je romantická Laura Pausini. Možná už v další hodině uvidíme. Radio Haná, teď je 13.55.

0: Víme, co se děje, vysíláme zprávy. Vodní plochy na Olomoucku dále čelí letnímu suchu. Stav vody a její kvalita se monitoruje. Zakázaný je odběr vody z Bystřice, Trusovického i Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření mají ochránit vodní ekosystém. Evidence letních táborů může pomoci hasičům. Existuje webová aplikace, díky které mohou záchranáři lépe lokalizovat místo a pomoct pak při bleskové povodni, bouřce nebo vichřici. Ten správný odkaz najdeme i na webu olomouc.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Jevíčku vznikly v bývalé sodovkárně nové sociálně terapeutické dílny. Ty nabídnou zázemí pro práci se sklem i výrobu mídel. Jak píše Svitavský deník, mladým lidem s handicapem pomůžou najít po škole další uplatnění.
1: Sport.
0: V sobotu 11. července se v Zábřehu uskuteční Velclův kvadriatlon. Oblíbený závod spojuje 4 disciplíny: běh, plavání, jízdu na inlinech a na horském kole. Akce je určena nejen zkušeným sportovcům, ale i amatérům. Pořadatelé slibují kromě hlavního závodu jednotlivců také štafety, dětské závody i závod rodičů s dětmi. Už tuto sobotu v areálu Zábřežského koupaliště.

0: Italské léto nahané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, většinou polojasno a k tomu zhruba 25 stupňů dnes i zítra. O víkendu nás čeká vyloženě slunečné počasí a ty nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 27 až 30. Od neděle pak může rtuť teploměru tuhletu tropickou třicítku na některých místech dokonce lehce překročit. A pokud vyhlížíte vydatnější srážky, tak vás nepotěšíme, protože do příštího pátku to zatím vypadá jen ojediněle na lokální přehání.
2: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Sokolovské, pod Hradiskem, taky na Přerovské u Lidlu nebo na D1, na exitu Lipník a taky kousek dál, jak se jede na Loučku. Další kontrolu můžeme potkat na D1, taky na exitu Kroměříž Východ a nebo Hulín Západ. A drobná nehoda se dořešuje v Litovli u autobusového nádraží, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dneska, dobré odpoledne, tohle je Rádio Hana, které posloucháte v průměru více jak 3,5 hodiny denně, což je teda slušný výkon, tleskáme. Díky moc, je to pro nás velká motivace. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr, jsou to vzpomínky i novinky. Za malou chvilku třeba Simply Red anebo Ava Max, tak poslouchejte a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: je 14.35. Ano, to je náš aktuální čas. Možná si dáváte nějakou malou odpolední svačinku, třeba kolegyně napekla cuketovou buchtu, tak ať vám chutná. No a teď už taky servírujeme to, o čem se píše, to nejzajímavější z našeho regionu.
1: O čem se píše?

0: Schulzem, vzpomínka na rok 2015, Sugar, a tenhle ten song nás pořád baví. Hezké odpoledne, teď už se mnou ve studiu taky je kolegyně Leuška, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak bych mohla říct buongiorno, protože ano, budeme řešit i italské léto, ale dneska máme na Facebooku moc pěknou výzvu, protože se ptáme a pídíme se, jestli máte někoho, kdo právě tento měsíc se v červenci slaví třeba narozeniny a vy ho označujete v komentářích toho dotyčného a my průběžně přejeme. Tak koho bys pozdravila ty, Louško?
1: Já bych pozdravila svého tatínka. Ten slaví 22. července krásných 73 let, pokud se nepletu.
0: Já jsme skoro vlastně vrstevníci s tvým tátou, takže já to úplně chápu.

další díl našeho italského léta, protože bude možná už v další hodině italský song. Tím pádem bychom rozdali nějaký ten italský sír na svačinku. Romantika od Laury Pausini. Co myslíte? Bude, nebude? Každopádně zprávy jsou tady 14.55.

0: Máte správně naladěno a je čas na ten nejlepší informační výběr. Muzeum umění Olomouc opět nabízí jednu raritní a přitom už tradiční záležitost. Je to lupič na Římse. Slavná kinetická socha Davida Černého se do pohybu dává vždy ve 13 a v 16 hodin a baví kolem jdoucí. Schválně se během letní procházky městem mrkněte nahoru, jestli ho nepřistihnete při činu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Prostějově se rodiny mohou těšit na zbrusu nové herní prvky. Tamní radní totiž definitivně odklepli peníze na plánované rozšíření oblíbeného dětského hřiště u Abrahamka. Tento nápad si mimochodem prosadili sami obyvatelé v rámci participativního rozpočtu a nyní se konečně stane skutečností. Víte, jak trávíme léto nejraději? My Češi nedáme dopustit na pěší turistiku, plavání a samozřejmě točenou i kopečkovou zmrzlinu. U vody si ale dáváme dobrý pozor na peníze, protože pro většinu z nás je přijatelným maximem za vstup na koupaliště pro dospělého rovných 100 korun.
1: Sport.
0: Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel čeká už tento pátek další start v prestižní diamantové lize. V Monaku se úřadující halová mistryně světa pokusí navázat na svou úspěšnou sezónu a znovu vybojovat umístění na stupních vítězů. Budeme naší atletce v tomto elitním závodu držet palce.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě stále slunčko s trochou mraku, ale nezaprší. Srážek by mělo být opravdu minimum. Teploty dnes a zítra nejčastěji kolem 25. Meteorologové také naznačují, kdy se vrátí tropy. Už o tomto víkendu bude zhruba 30 stupňů a tyhle ty hodnoty se mají udržet také celý příští týden. Bio i kvůli tomu bude mezi dvojkou a trojkou, což pro nás znamená střední anebo tu nejhorší zátěž.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku teď hlásíte v Olomouci na Šternberské nebo taky v Charvátech u té křižovatky na Blatec. Hlídka je i na D1 na exitu Kojetín nebo na exitu Kroměříž Západ a kontrola je i přímo v Kroměříži v ulici na Sladovnách. A máme hlášenou taky nehodu v Šumperku na Jesenické, jak je ta odbočka k Šelce. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

Lady Gaga, Hold My Hand, posloucháte Radio Hana, užíváte si s námi čtvrtek. Dneska už s datem 9. července jsme na startu prázdnin a vy už možná odpočítáváte dny do dovolené.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.

0: té české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Tady je Radio Hana.

0: dopravce, tak i tady opatrně.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Posloucháte Rádio Haná.
3: Hezké odpoledne.

0: Ti. Takže rozhodně se nudit nebudete. My si dáme hodiny, bude i Green Day, takže držte vlny.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

0: $6,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za $69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Zdravíme z redakce a jdeme na zprávy. Skvělý úspěch slaví Šternberg i olomoucký podnik Jazz Tibet Pub. Jejich výčepní Michal Moďka totiž ovládl prestižní celostátní soutěž mistr výčepní Budvar pro rok 2026. V konkurenci zhruba 60 špičkových profesionálů z celé České republiky jasně dokázal, že má tu nejlepší techniku čepování i dokonalou péči o pivo.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V sobotu 11. července provoní přírodní areál Nové Javoříčko na Olomoucku nejméně 10 druhů kotlíkových gulášů. Letošní gulášobraní navíc pomůže dobré věci, výtěžek z akce totiž poputuje na speciální rehabilitace pro malého Tobiáška. Zajeďte si o víkendu pochutnat a zároveň podpořit chlapce, který statečně bojuje s těžkou vývojovou poruchou. Vypadá to, že britský řetězec Tesco možná po 30 letech opustí Českou republiku. Podle zdrojů deníku Financial Times totiž firma zvažuje prodej svých středoevropských poboček, aby se mohla naplno soustředit na svůj domácí trh. Samotné Tesco tyto spekulace zatím odmítlo jakkoliv komentovat.
1: Sport.
0: Fotbalisté olomoucké Sigmy vyrazili na herní soustředění do Rakouska, kam si trenér Pavel Hapal odvezl 23 hráčů a 3 brankáře. Doma v Olomouci naopak zůstal Tadeáš Stopen, u kterého vedení klubu aktuálně ladí jeho možný odchod. Do kempu s týmem neodcestovali ani další hráči, jako jsou Dembe, Elbel a nebo Jásir.

0: počasí.
1: V pátek bude na Hané převládat slunečné počasí, odpoledne se přechodně vytvoří krupovitá oblačnost, srážky ale nečekáme. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia, někde i na 26. Sobota začne slunečně, během dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se může objevit přeháňka. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 27 stupni. Po několika dnech s proměnlivým počasím nabídne závěr pracovního týdne ideální podmínky pro výlety nebo práce na zahradě, protože meteorologové očekávají po oba dny minimum srážek.
0: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: Jsou tady v sobě dvě osobní auta. A policejní hlídky na vás číhají na D1 na trase Přerov Ostrava za exitem Bělotín, jsou také v obci Napajedla v ulici Nádražní a nebo na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký újezd.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: anebo právě Holding Out for a Hero. My si dáme...
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
8: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: jednotlivcům a 40 účastníků rekordních 900 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 18,8 miliardy korun. A kolik získá nový mistr světa? Vítězný tým si rozdělí prémii kolem 50 milionů dolarů. Ve fotbale se zkrátka točí obrovské peníze a o pořádný kus z nich dneska večer zabojují i Francouzi s Marokem ve čtvrtfinále. Tak co myslíte, postoupí dál Mbappé se svými spoluhráči, nebo Afričané pošlou dalšího evropského favorita domů? Hrát se bude od 22 hodin.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

Taky přátelé, posloucháte Radio Hana, kde už dál chystáme ten nejlepší hudební výběr, ale ještě předtím se mrkneme na novinky z našeho regionu. Kvůli suchu mrkneme na stav vody na Olomoucku a skočíme i na letní dětské tábory. Hit za hitem. A pak se

0: A kto ví, třeba přineseme i kousek té Itálie. Zpívá i Laura Pausini. Kdo ví, Radio Haná je 16.56. Pojďme na zprávy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Radia Haná.
3: Víme, co se děje, vysíláme zprávy. Vodní plochy na Olomoucku dál čelí letnímu suchu. Stav vody a její kvalita se monitoruje. Zakázaný je odběr vody z Bystřice, Trusovického i Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření mají ochránit vodní ekosystém.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Evidence letních táborů může pomoci hasičům. Existuje webová aplikace, díky které mohou záchranáři lépe lokalizovat místo a pomoct pak při bleskové povodni, bouřce nebo vichřici. Ten správný odkaz najdeme i na webu olomouc.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Jevíčku vznikly v bývalé sodovkárně nové sociálně terapeutické dílny. Ty nabídnou zázemí pro práci se sklem i výrobu mídel. Jak píše Svitavský deník, mladým lidem s handicapem pomůžou najít po škole další uplatnění.
1: Sport.
3: V sobotu 11. července se v Zábřehu uskuteční Velclův kvadriatlon. Oblíbený závod spojuje 4 disciplíny: běh, plavání, jízdu na inlinech a na horském kole. Akce je určena nejen zkušeným sportovcům, ale i amatérům. Pořadatelé slibují kromě hlavního závodu jednotlivců také štafety, dětské závody i závod rodičů s dětmi. Už tuto sobotu v areálu Zábřežského koupaliště.
1: Počasí.
0: Čtvrteční odpoledne přineslo na Hanou polojasnou až oblačnou oblohu a počasí zůstává bez strážek. K večeru bude oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů. V pátek nás čeká většinou slunečné počasí, trocha té oblačnosti, ale déšť meteorologové nečekají. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni, na jihu kraje může být až 26 stupňů Celsia. A pozor, tropy jsou opět na obzoru. Někde udeří už o víkendu, jinde nás čekají příští týden.
1: Doprava.
0: Řidiči pozor, v Olomouci máme čerstvý ťukanec na střední Novosadské, tak nohu z plynu. Policejní hlídky na vás číhají na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín západ, také na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou před exitem Holice a nebo v obci Napajedla v ulici Nádražní.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ricky Rick na krásné čtvrteční odpoledne na rádiu Hana, které si teď užijeme s tou nejlepší italskou hudební společností.
1: Italské léto na Hané.
0: Laura Pausini, Strany Amory, v překladu Zvláštní lásky. Laura byla známá tím, že na pódiu prožívala každé slovo tak intenzivně, až se v italští novináři báli, že během vystoupení omdlí nedostatkem kyslíku. Její energie byla ale nakažlivá. Píseň rozebírá složité, zvláštní vztahy, které nás občas bolí, ale nedokážeme bez nich žít. Prostě typická italská Itálie plná emocí. Tak si ji pojďte užít naplno.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry,

0: Laura Pausini, Strany Amory, která v roce 1924 měnila evropské hit parády a sbírala platinové desky. V písních prožívala emoce opravdu na maximum. A emoce na maximum nás čekají i teď.
1: Italské léto na Hané.
0: Ano, právě teď soutěžíme o vynikající Siri a mě by zajímalo, s kým mám tu čest, kdo se nám dovolal.
2: A dobrý den, tady Staňa z Olomouce.
0: Ahoj Stanislavo, odkud nám voláš? Z Olomouce, no tak to je super, to máš do rádia blízko. Co právě teď děláš?
2: Teď jsem poslouchala rádio.
0: A co u toho děláš? Vaříš, uklízíš, nebo jenom pohodička?
2: Umýváš nádobí.
0: Umýváš nádobí, no tak to je krásný, že? Člověk si tak umývá nádobí a najednou z ničeho nic, sýr spadne z nebe.
2: Super, to mám velkou radost, že jsem se dovolala.
0: Jak dlouho se nám už pokoušíš dovolat?
2: No já jsem volala i na těstoviny a asi už pětkrát a nikdo se mě nic nepodařilo. Až teď.
0: Jo, tak vidíš, stálo to za to vytrvat, zkoušet to dál a vidíš, je to tady, výhra je tvoje, Siri,
2: super.
0: Jenom pro tebe.
2: No, je to super. To budu mít krásnou svačinku.
0: Máme velkou radost, Stanislavo. A vy samozřejmě nezoufejte. Stále máte šanci, třeba hned zítra budeme rozdávat kávu, těstoviny a večer opět zase sýry.
2: Budu muset zkusit ty těstoviny.
1: Italské megahity. Káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto.
0: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravazio.cz.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle je Rádio Hana.

0: tím nejlepším hudebním výběrem čeká nás Foster the People a nebo taky song Ironic. Ale teď už se pojďme podívat, co dneska slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme čtvrtek 9. července, narozeniny slaví porotce soutěže Československo má talent Jaroslávik a kulatou 70 má hollywoodská legenda Tom Hanks alias Forrest Gump.
3: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
4: A co je mi do toho?
2: A s Forrestem se symbolicky proběhneme i po pražském Karlově mostě. Právě dnes, totiž v roce 1357, minutu po 5:30 ráno, pokládá císař Karel IV. Jeho základní stavební kámen. Jedno z nejznámějších míst Česka tak slaví svůj velký den a svátek má každá Drahoslava a Drahuše. Přejeme všechno nejlepší a hodně čtvrtečních úspěchů. Je 9. července.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Songwriter na rádiu Hana, jedna z písní letošního fotbalového šampionátu. Teď je prostě moderní, že k mistrovstvím světa nevíde pouze jedna písnička, ale hned celé album. Nenechme se ale zmýlit, stále je jedna hlavní hymna a ta je letos od Shakiry, jmenuje se Die Die, takže si ji rozhodně puste, na rádiu Hana si ji dáme taky. No ale co nás čeká po 18.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Budou třeba UB40. Dáme i Jonas Brothers. A nebo Marka Ztraceného.

0: Pražské tramtárie a také na Wimbledon. Radio Hana je 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďme se podívat, co se děje nového. Olomoucké divadlo Tramtárie úspěšně uzavřelo sezónu 2025 až 2026. Během ní uvedlo 5 premiér a odehrálo 194 domácích i 35 zájezdových představení pro více než 21 tisíc diváků. Kromě těchto skvělých čísel navíc divadlo potvrdilo očekávané stěhování do nových prostor hanáckých kasáren.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Za loňskou brutální vraždu ženy v Mírově na Šumpersku možná padne výjimečný trest. Státní zástupkyně totiž navrhuje pro 36-letého recidivistu dlouhých 28 let za Mřížemi. Tímto případem se už příští týden v úterý začne zabývat Olomoucký krajský soud.
1: Sport.
3: Olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová postoupila do finále Wimbledonu. V dramatické třísetové bitvě porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. V infarktovém závěru rozhodujícího setu dokázala Češka odvrátit matchball soupeřky a tiebreak získala poměrem 12-10, přestože jí limitovaly zdravotní potíže. Turnaj naopak v ženské čtyřhře překvapivě končí pro nejvýše nasazený pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, které vypadly ve čtvrtfinále.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: Italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Počasí na Hané se dnes nese ve znamení slunce a mraku. Během odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty vystoupí na příjemných 24 stupňů. Večer se začne obloha postupně vyjasňovat. Pátek nabídne ještě více slunečních paprsků. Během odpoledne sice přechodně přibude kupovitá oblačnost. Dešť ale podle meteorologů nepřijde. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 20 a 24 stupni. A pranostika nám říká, že jaký je červenec, takový je i leden. Zatím to ale vypadá, že letošní červenec bude podstatně příjemnější než jeho deštivý začátek. Mohelnici nám hlásíte čerstvou nehodu v ulici Třebovská, tak tady nohou z plynu bouralo se také mezi Starým městem a obcí Radišov. Policejní hlídka je aktuálně na D55 na exitu na Pajedlát, anebo v obci Jedovnice v ulici Brněnská.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tajný jmenovok a podvečer s rádiem Hana. Jestli už na vás začala padat únava, tak nebojte, nejste v tom sami. V létě totiž spousta lidí spí o něco hůř. Může za to nejen vyšší teplota v ložnici, ale i dlouhé večery a brzké svítání. Odborníci proto doporučují před spaním dobře vyvětrat, omezit večer jasné obrazovky a pokud to jde, udržet v ložnici teplotu kolem 18 až 20 stupňů. Ale já vím, to se lehko řekne a těžko dělá. Tak zkuste tyto tipy třeba hned dneska večer, třeba se ráno probudíte úplně jako nový člověk. A pokud ne, nevadí. Ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana vám dobije baterky. Čeká nás Timothy, Dua Lipa anebo Bryan Adams.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci.

Ahoj, tady Richard Krajčus z kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: V pátek bude převládat slunečné počasí, odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, srážky ale nebudou. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 stupňů, někdy i na 26. Sobota začne slunečně, během dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se může objevit přeháňka. Teploty budou hodně podobné jako v pátek. Meteorologové očekávají po oba dny minimum srážek, takže konečně po dnech s proměnlivým počasím nabídne závěr pracovního týdne ideální podmínky pro výlety nebo práci na zahradě.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

vytváří pozitivní očekávání a právě to dokáže zlepšit náladu i několik týdnů před odjezdem. Takže jestli vás letos nějaká dovolená teprve čeká, už teď si ji vlastně tak trochu užíváte. Na rádiu Haná si dál užíváme ten nejlepší hudební výběr, čeká nás kapela Mirai, také Taylor Swift anebo Fools.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
9: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
10: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
9: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
10: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
9: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
10: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
9: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
10: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Rádio Haná.
12: Vaše letní rádio.

0: o čem se píše?
1: Dobrá zpráva. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červnu klesla na 5%. Tyhle ty údaje nám dodal Úřad práce České republiky. Jak to vypadá v jednotlivých městech našeho regionu, tak to zjišťuje Report.cz. Přerov teď v létě zahajuje opravu nástupišť a chodníků na autobusovém nádraží. Jak píše Přerov EU, rekonstrukce přinese bezpečnější provoz i delší životnost povrchů. A zdravíme také do

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

80. let jsou tu naše 80ky v 8, ve kterých rozhodně musíme zavzpomínat i na Bonnie Tyler. Ta nás opustila ve věku 75 let. Zpěvačka, kterou poznáte podle jejího jedinečného chraplavého hlasu a hitů jako Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache nebo Holding Out for a Hero. Její kariéra trvala více než 5 desetiletí a zajímavé je, že její typický hlas vznikl vlastně náhodou po operaci hlasivek v 70. let. A stal se její největší poznávací značkou. Dnes si tedy Bonnie Tyler připomínáme hlavně její hudbou, protože některé písničky mají tu zvláštní schopnost zůstat s námi desítky let a to rozhodně platí i o hitovce Total Eclipse.

0: jídlo Rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií

0: Hry bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
3: And for love's sake, each mistake, oh,

0: malí páni, jitřenka řídí kokrhání.
1: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.

Relaxační rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

0: girlfriend everywhere.
1: Radio Haná vám hraje na vaši noční směnu, k domácí pohodě, na zahrady, ale taky na vaše cesty do auta. Jsou tu naše 90ky v 9, hrajeme si jen to nejlepší z 90. let, takže dnes nesmí rozhodně chybět Sandra Snap, Ace of Base, Cher, UB40, Jimmy Somerville, Mariah Carey a mnohem víc, prostě ty největší pecky 90. Tak si je pojďte dál užívat s námi. Get real with the fever on the dance floor.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz
1: Rádio Haná, 90 v 9.

0: před dalšími hity se ještě koukneme na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětkem a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná. Tady jsme doma.
7: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
7: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
7: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
7: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Rádio Haná.
3: Přejeme večer na jedničku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme čtvrtek 9. července, narozeniny slaví porotce soutěže Československo má talent Jaroslávik a kulatou 70 má hollywoodská legenda Tom Hanks alias Forrest Gump.
2: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
3: A co je mi do toho?
1: A s Forrestem se symbolicky proběhneme i po pražském Karlově mostě. Právě dnes, totiž v roce 1357, minutu po 5:30 ráno, pokládá císař Karel IV. Jeho základní stavební kámen. Jedno z nejznámějších míst Česka tak slaví svůj velký den a svátek má každá Drahoslava a Drahuše. Přejeme všechno nejlepší a hodně čtvrtečních úspěchů. Je 9. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Johana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
1: Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto týdne v moravských kinech. Za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Tento premiérový týden není pestrý na počet nových filmů a hlavně to ani není potřeba. Jednak stále táhnou tituly týdnů předchozích, jako například Mimoni a Monstra, Odvážná Vajana nebo Povečerce, ale hlavně tento týden uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Chci, aby si vybrala mě.
2: Protože je tento týden taková one film show, povím vám k Odyssee i režisérovi několik zajímavostí. Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odyssey platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály.
5: Vykonat pomstu.
2: Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto prázdninového týdne v moravských kinech a spoustu super zajímavostí odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Radku, díky.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tady je Rádio Haná.

0: Pojďme se podívat, co se děje nového. Olomoucké divadlo Tramtárie úspěšně uzavřelo sezónu 2025 až 2026. Během ní uvedlo 5 premiér a odehrálo 194 domácích i 35 zájezdových představení pro více než 21 tisíc diváků. Kromě těchto skvělých čísel navíc divadlo potvrdilo očekávané stěhování do nových prostor Hanáckých kasáren.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Za loňskou brutální vraždu ženy v Mírově na Šumpersku možná padne výjimečný trest. Státní zástupkyně totiž navrhuje pro 36-letého recidivistu dlouhých 28 let za Mřížemi. Tímto případem se už příští týden v úterý začne zabývat Olomoucký krajský soud.
1: Sport.
0: Olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová postoupila do finále Wimbledonu. V dramatické třísetové bitvě porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. V infarktovém závěru rozhodujícího setu dokázala Češka odvrátit matchball soupeřky a tiebreak získala poměrem 12-10, přestože jí limitovali zdravotní potíže. Turnaj naopak v ženské čtyřhře překvapivě končí pro nejvýše nasazený pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, které vypadly ve čtvrtfinále.
1: Počasí.
2: V pátek bude převládat slunečné počasí, odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, srážky ale nebudou. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 stupňů, někdy i na 26. Sobota začne slunečně, během dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se může objevit přeháňka. Teploty budou hodně podobné jako v pátek. Meteorologové očekávají po oba dny minimum srážek, takže konečně po dnech s proměnlivým počasím nabídne závěr pracovního týdne ideální podmínky pro výlety nebo práci na zahradě.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Rádio pro lepší náladu.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.